0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
4: Nikdy, anebo navždy.
3: No, tak vidíš.
1: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport. Porsche
5: Plzeň. Dobrý den.
6: Je Škodovka vaše srdcovka?
5: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
6: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
5: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
6: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
5: Porsche Plzeň. Porsche-Plzeň.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
1: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Kdo, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a InTech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nabízíme od 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochutnej,
1: ňam, ňam, ňam. Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné nedělní ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V takzvané superdávce, která slučuje příspěvky na bydlení, živobytí a děti, se chystají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce na podzim s opozicí jednat hlavně o exekucích a insolvencích, protože stát dosud posuzuje nárok na podporu bez ohledu na tyto srážky. Zatím poslední úpravy schválili senátoři v červenci, aby pomohli lidem, kteří na dávku dosud vůbec nedosáhli. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vroclav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři včera odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, tedy nejvíce od roku 2016. A pojďme také na tenisové kurty. Velkolepá otočka dokonána. Čeští tenisté přehráli v druhém kole kvalifikaci Davis Cupu Američany 3-2 na zápasy a představí se ve finále týmové soutěže. Po čtyřhře sice prohrávali 1-2, ale druhý bod připsal Jakub Menšík po vítězství nad Benem Sheltonem 2-1 na sety a postup zajistil Jiří Lehečka. Ten si poradil s Lernem Týnem 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Západočeská metropole hledá nejkrásnější vánoční strom, který letos bude stát v době adventu v centru na náměstí Republiky. Mělo by jít o pravidelný jehličnan, vysoký kolem 15 metrů, který stojí v dobře přístupném terénu. V minulosti náměstí nejčastěji zdobily smrky, také douglasky a výjimečně i jedle.
9: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: Dnes očekáváme oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Dnešní odpolední teploty je mezi 17 až 22 stupni Celsia.
6: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Dobré ráno, s námi dneska i Filip Lejček. Každopádně já mám zrovna dneska ten den po strašně dlouhý době, kdy jsem fakt vstala levou nohou.
7: Levačkou takzvaně.
4: No nechtělo se by vůbec, spala bych zachumlaná, na mě už jde asi taková ta podzimní melancholická nálada a je mi tak jako divně dneska. Tak já doufám, že díky našim posluchačům se to zlepší, nebo tý naší práci, že budeme rozdávat radost, hrát skvělou muziku, protože hudba, jak se říká, je lék na všechno, ale fakt mám dneska ráno blbec.
7: To bude dobrý, Leonko, dneska my tě z toho dostaneme.
4: Jo? Tak hezké ráno, napište, s jakou náladou dneska vstáváte vy a já posílám něco ještě trošku letního. Dansko Rudo.

0: dobré nedělní ráno. Tak kamarádi, dneska večer pro všechny na televizi Prima, první díl Zrádců. Já říkám pro všechny, asi kromě mě a Filipa, protože já to prostě prásknu, mě to asi tohle nějak minulo. Si vzhledem k tomu, já nevím, mám hodně práce, nezajímám se, neviděla jsem ani městečko Palermo, takže mě spoustu lidí ukamenuje. Takže já jdu asi trošku jinou cestou s Filipem, my si chytneme za ručičku a budeme koukat na nějakou telenovelu třeba. Každopádně fascinující je to, že je takový ten psychologický rozměr téhle show. Je tam 24 lidí, kteří se neznají a moderátor Vojta Kotek, což jsem viděla podle videí, samozřejmě jsem to zaregistrovala, tak to jako bude určitě super a ráda bych tomu dala i šanci, tak Vojta Kotek si prostě vybere pár z nich, kterým poklepe na rameno a řekne, ty jsi zrádce. No a taková ta paranoia musí být prostě šílená. Představte si, že s někým celý den plníte úkoly, večer si s ním dáte skleničku vína a on vás prostě v noci vyškrtne ze seznamu. Tak dneska uvidíme takový ten první moment, kdy se lidé poprvé uvidí a začnou si měřit ramena, jak se říká. Takže nevím, no. Možná tomu dám šanci, fakt.
1: Ne, tak teď, když to tak jako říkáme a hlavně všichni okolo opravdu jako říkají, že to je skvělý, tak proč bychom to vlastně neskusili? No, uvidíme, každopádně je to jako jedna z nejúspěšnějších reality show, a která podle mě, teda aspoň za mě, dává větší smysl než Love Island.
0: Ježíš,
1: a tak,
0: 100%.
1: Jo. Ale hele, každý má svoje, co má rád, já teda radši dám šanci Zrádcům, protože to je za mě asi zajímavější formát pro mě v 35.
0: Takže já tipuju, že do 10 minut se tam někdo sesype jen z toho pohledu, jakým prostě se na něj Vojta Kotek podívá. Viděla jsem nějaký ústřižky vlastně i z minulých sérií a jako asi jo, prostě dám tomu šanci, no. A za pár dní taky, jak si tady zmiňoval ten Love Island, tak víš, co startuje?
1: Ne.
0: Naked Attraction.
1: Ježíš, jo, Naked Attraction, ale to je dobrý.
0: Počkej, ale dokážeš si představit, kdyby se zkombinoval Naked Attraction a Zrádce?
1: To bylo dobrý.
0: Dobré ráno, jdeme radši hrát muziku. To je lepší, to je ze všech nejlepší, jo?

0: ráno, Swedish House Mafia, John Martin, Lea Děnděš, je taky Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Každopádně, přátelé, kamarádi, chodí nám tady spousty zpráv. A Filipe, nejsme jediní, kdo prostě zrádce nesleduje, nebo vůbec jako neví, o co go.
1: No tak já určitě vím, že moje rodiče na to taky nekoukají.
0: Zdravíme maminku, protože víme, že maminka poslouchá.
1: Já si myslím, že poslouchá. Takže nevím, ale tak já jsem ale fakt přemýšlel, proč vlastně nedát šanci něčemu, o čem všichni ostatní říkají, jako, že to je fakt skvělý. Tak aspoň můžeš dát jeden díl, ono možná bude trvat, jako, než to pochopíš.
0: Dobře, protože, dáme ten jeden díl, ale my vlastně nevíme, o čem to vůbec je.
1: Tak si to můžeš nechat o někoho vysvětlit, že jo? No, tak oni byly dvě řady, myslím, tohle jestli je třetí,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano, o mě už se to pokoušelo pár lidí a mě to nějak furt nesepíná, protože tak jsem neviděla ani městečko Palermo. To ty jsi viděl?
1: Jo, to mi jak nic neříká. Já jsem podíval městečko Palermo.
0: Hele, tak ty se podívej, já zatím našim posluchačům pustím další hity, ale jde vidět, že evidentně v tom nejsme sami, protože těch zpráv takhle z rána 20 minut po 7 přišlo docela dost a z toho jenom dva lidi napsali, že se dneska budou koukat a zbytek, já nevím, třeba 20 lidí, jakože vůbec neví, která bije. Takže děkujeme, že jste v tom s námi. Každopádně slibuju, že tomu dáme dneska s Filipem určitě šanci.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Mladý pakistánský vývojář chtěl místnímu novináři předvést, jakého pokroku dosáhla při vývoji vozu s autonomním řízením, ale demonstrace nedopadla ani zdaleka podle představ. Auto bez řidiče totiž nabouralo do zaparkovaného policejního vozu. Tento týden se v americkém New Yorku konal známý Fashion Week. Kromě návrhářů se o nezapomenutelné zážitky postaral i humanoidní robot, který při jednom z vystoupení spadl z mola mezi diváky. Videa s pádem se rychle začaly šířit na sítích. Tak si představ, sedíš dole mezi těma divákama, no, a najednou robot ti spadne na hlavu.
2: No ale já, jak jsem právě nad tím přemýšlela, tak by ta pusa se sama otevřela a řekla fakt.
1: Já se právě divím, většinou mi do toho nekecá. Pojďme. No pojďme na poslední zprávu. Muž je z Tchajvanu a použil...
2: Odkud?
1: Z Tchajvanu.
2: Dobře.
1: To je správně takhle?
2: Jo, to jsi říkal úplně Tchajvanu.
1: Muž z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače k prokázání manželčiny nevěry u soudu. Ten mu přiznal sice odškodnění, ale žena podala protižalobu za neoprávněné natáčení a muž pak putoval na 5 měsíců za mříže.
2: No tohle jsme tady řešili přece minulý týden, jo, kdy já jsem říkala tuhle zprávu, že se to stalo a teď už teda máme verdikt i toho soudu.
1: Teď máme verdikt, protože tahle zpráva je z 16., takže je to aktualizovaná verze toho, co jsme tady řešili.

0: Crazy! Hit Radio s vámi 7 hodin 40 minut aktuální čas, za chviličku Shabuzi nebo třeba Benson Boone a jeho Beautiful Things. Tak já doufám, že se vám dneska stává o něco lépe než mě. Pořád mě ta nálada nepřišla, jsem taková, nevím, jde na mě fakt asi podzim. No, Felipe?
1: Ale tak... Já myslím, že to tady minule nějaká posluchačka shrnula dobře, že vlastně jako někdy máme jako hodně té pozitivity, tak dneska ses jako přiznala naprosto jako upřímně, že to není ono ten den, ale myslím si, že to je hezký, protože spousta lidí se v tom najde, že prostě dneska je neděle, hodně lidí samozřejmě přemýšlí tak, že zítra už jde do práce, takže v tom jedete prostě spolu, takže já to tady budu zvedat dneska, protože já jsem se vyspal v pohodě a vy můžete tak trochu být jako pochmurný. Ale ty to neumíš stejně.
0: Nevím, já jsem včera byla tady, pak jsem jela zpívat ještě do pražských Bel, pak jsem jela ještě do České Lípy, takže jsem měla dvojáček, trojáček vlastně. A dneska jsem taková nedospaná, bolí mě záda, skřípla jsem si krk, bolí mě celý člověk. Nevím, já jsem tady strašně ráda, ale dneska bych jako spinkala.
1: Víš, co tebe spotřebovala? Nebo my všichni tady. Možná vy, milí posluchači, máte v práci takzvaný sick day, že si můžete vzít. A to je vlastně den, kdy i ten den ráno, když se zbudíte, byste měli moc šéfovi prostě říct, hele, já dneska nepřijdu, protože si beru sick day.
0: Takže
1: to tady
0: napsat.
1: Nejde prostě, že jo, protože kdyby to Leonka napsala našemu šéfovi Míšovi, no tak kdo by tady byl? Já neumím ovládat ani ten pult. Takže nic, hráli by písničky, no a bylo by to celý rozhašený.
0: Takže ti přesně moc děkuju za to, že můžu udělat něco, co vlastně udělat nemůžu, no. Tak dobré ráno. Pojď mi koupit snídaní.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, za chvíli 8. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ačkoliv zaměstnanci v Praze vydělávají v některých profesích až o třetinu víc než v regionech, napříč obory sílí tlak na technologické dovednosti a umělou inteligenci. Ta mění nároky na pracovníky tím, že ubývá juniorních pozic a rutinních činností, zatímco roste hodnota těch, kteří dokážou technologie propojit se svou odborností. S tím souvisí i fakt, že absolventi školy čelí 12% nezaměstnanosti, protože řada začátečnických míst postupně mizí. Cesta autem do Tater bude poprvé rychlejší než vlakem. Může za to rozvoj české i slovenské dálniční sítě, včetně nedávného otevření klíčových úseků a tunelů na slovenské D1, které řidičům ušetří desítky minut. České dráhy tak budou muset své vozy z Prahy do Košic zrychlit, pokud chtějí v konkurenci se silniční dopravou obstát. A pojďme také na sport. Časovky zahájí v Montrealu program mistrovství světa v silniční cyklistice. Akci bude i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek, jenž v souboji proti chronometru touží atakovat nejvyšší příčky. O týden později se pak pokusí uspět i v silničním závodě, který boje o světové medaile uzavře. Šampionát se musí obejít bez zraněného fenoména posledních let Tadeje Pogačara. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Pokud máte pro strach uděláno, pak se můžete přidat k hnutí Duha, které se chystá monitorovat šelmy v přírodě. Aktuálně hledá dobrovolníky, kteří se stanou členy takzvaných vlčích a rysích hlídek. Stát se jí může každý nad 15 let. Seminář pro zájemce proběhne od 9. do 11. října v Krušných horách.
6: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosič, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
4: Dnes bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne ale očekáváme od severozápadu postupně déšť nebo přehánky. Odpolední teploty je mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Dobré ráno, 8:02, pokračujeme dál. Před námi taková klasika, romantika, Christina Perry a nebo Kamrat Be Mine. Trošku něco tanečního, co nás těch postelí může probrat. A pokud pracujete, tak nebojte, jste v tom s námi. Jsme v tom spolu, prostě všichni společně. Tak jdeme na to.
0: Hit Radio FM+.

0: Dobré ráno. 8 hodin, 8 minut, 8 vteřin. Vidíš ten čas, Filipe?
1: To je snad nějaké znamení, nebo co?
0: No, já se normálně za chvilku podívám, co to znamená. Každopádně, za 3 týdny, přátelé, kamarádi, jsou tu komunální volby a už teď je to takový, já nevím, solidní bizárek, bych řekla. V Praze se totiž do politiky cpe někdo, koho znáte spíš bez kravaty a vlastně i, já nevím, bez košile. Jo, a pornoherec, neřekneme jeho jméno, protože možná někteří už víme, o koho jde, takový ten český, nejznámější. Prostě, no, já nevím, no.
1: To by mohlo teda doslova stát za to, ne, v tomhle
0: jako,
1: případě.
0: Hele, péčko jako péčko, myšleno politika, jo? Pornoherec, politika, nevím. Akorát teda bude muset v případě zvolení dělat jak opravdové čuněčinky. No ale, když si to vezmeš, péčko jako péčko, jako politika a porno.
1: Myslím si, že určití lidé by prostě jako neměli zvažovat
0: hele, ale víš, co je dobrý,
1: tu kandidaturu.
0: Že v případě zvolení prostě bude fakt muset dělat opravdové čuňačinky. Jen to předstírání emocí bude asi furt stejné.
1: Já myslím, že
0: moje nálada je zpátky. Těším se na ty billboardy, ten moment, kdy se na něj lidi podívají a v hlavě jim probleskne. Sakra, já toho kluka od někud znám.
1: To bude z těch videí. Slečno, máte chvíli čas.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
9: No to snad ne.
10: Nemáte svůj den?
11: Tak si udělejte Alegria den.
6: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
6: Zážitkové restaurace.
10: Pobytové zážitky.
6: Adrenalin.
10: Automoto a mnohem víc.
6: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
6: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětiráje.cz.
17: Bude vejdán.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Pět různých generací jedné rodiny z americké Iowy slaví narozeniny v úplně stejný den. Pravděpodobnost takové rodinné shody je přitom podle matematiků naprosto astronomická a rodina si tak každoročně užívá naprosto unikátní oslavu, včetně obrovského dortu. Správa amerického národního parku Yellowstone zveřejnila přehled nejbizárnějších věcí, které letos uklidila z okolí slavných gejzírů. Mezi odpadky figurují nejen plastové lahve, ale také falešné zuby nebo zapomenuté boty turistů. No a zákazníci v supermarketu v Americe zažili pořádný šok, když mezi regály s čerstvým pečivem objevili zhruba metrového hada. Vyděšená obsluha musela okamžitě přivolat odborníka na odchyt plazu, který je zvíře bezpečně zneškodnilo. Místo představí v supermarketu hada, já se bojím hadů teda, takže to je snad jediný zvíře, ze kterých mám jako fakt strach.
2: A proč?
1: Nevím, nemám rád hady. Ono.
2: Pokračujeme muzice Taylor Swift i Hades.

0: Imagine Dragons, hezké dobré ráno, 8 hodin 40 minut. Jdeme k sociálním sítím, konkrétně Instagramu, protože další velký odpírač Instáče je prostě na Instagramu. Je to herečka Jennifer Lawrence, získala první milion sledovatelů za méně než 24 hodin a to tam nemusela absolutně nic dávat. Dokonce hned v prvním videu ale nastavila jasná pravidla, řekněme tomu jako v mateřské školce. Pokud na ní bude někdo zlý nebo napíše něco negativního, tak okamžitě to balí a prostě beze slov, bez písmen odchází. Takže žádné diskuse, žádné druhé šance, prostě konec, takže já nevím, no. Jen Low, rádi jsme tě viděli, tak zase někdy, protože já mám pocit, že to je jako sledovat někoho, kdo vešel do klece selvy a poprosili, aby ho vlastně nekousali, protože má citlivou kůži.
1: No já jsem si hlavně teď teda na Instagramu našel, nevím, kolik dní je to stará zpráva, jestli třeba 1, 2, ale ona tam má už 6,9 milionů a má tam jedno jediný video vlastně, kde to ano. Asi vysvětluje, to jsem se nepouštěl teda, ano. Ale je teda vidět, že někdo má prostě větší páky než my dva teda.
0: Hele, tak pojďme udělat...
1: Mně by stačil milion taky teda, jako
0: tak to
1: sledující.
0: Má u nás Leoš Mareš, Ben Kristovao. No, blíží se k tomu Monča Bagárová, Nela Slováková, no, a nikdo další mě asi takhle teď nenapadá.
1: Myslím, že Anna Šulcová má taky
0: k
1: milionu. No to je taky influencerka, jako jede fitness hodně teď a tak.
0: Jasně. No tak já, hele, pojďme zkusit sílu našeho hitrádia.
1: Jo, bych chcem taky milion. A chceme to, přátelé, ne do hodiny, ale do večera to chceme.
0: Ne, pojďme udělat to, že když nás někdo začne sledovat, tak my začneme sledovat je zase.
1: Takový jako, říká
0: se tomu... Ať je to follow za follow.
1: Říká se tomu jako nenásilný sledování toho, kdo vás opravdu zajímá, takže nám tam dejte to tlačítko modrý, jo? A my budeme rádi.
0: Takže prosím vás, Instagram Filip Lejcek, Instagram Lea Giongiosi a hlavně Instagram Hit Radio. Tak jdem to počítat právě teď.
1: 3, 2, 1.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu. Hit Radio.

0: My Life, One Direction, Hit Radio stále s vámi. Filipe, pojďme se vrátit k tomu, co jsme tady říkali, že herečka Jennifer Lawrence získala za 24 hodin přes 1 000 000 followerů na Instagramu, teď už jich tam má kolem 7 milionů. A my jsme si řekli, pojďme vyzkoušet sílu našeho Hit Rádia. Jak jsme na tom s Instáčem my a řekli jsme, kdo chce, že nás může sledovat náš Instagram jako Hit Rádio, anebo Lea Giongiosi Filip Lejcek, tak kolik nám za ty dvě písničky přiskákalo followerů?
1: No, u mě je to skoro 1 000 000, protože je to vlastně je to o 999 tisíc míň a 988 followerů než u Jennifer Lawrence. Tady 12 mi jich přibylo, ale i to je hezký číslo, tak uvědomuji si, že nejsem žádný hollywoodský herec, že jo?
0: Jseš moderátor Hit Rádia.
1: Přesně tak, takže
0: a
1: 12
0: je dobrý. Sportovní komentátor samozřejmě pro jisté sportovní televize. Tak já, když se teď podívám na Instagram, tak já tam mám za ty dvě písničky... Už 67 nových lidí teď.
1: Jak jsi to spočítala takhle rychle? Já to musela počítat totiž ručně normálně.
0: Protože máš tady takový srdíčko a to když nerozklikneš, tak tam vidíš ten počet. Tam máš panáčka takovýho a vedle toho to číslo.
1: Tak na...

0: tablečních telefonů to není.
1: Tak já jsem Android.
0: Android, no tak vidíte to, tak se opět ukázalo prostě, že ženy jsou více sledované a mají to trochu jednodušší, co se týče těch followerů, si myslím všeobecně, protože dáte tam prostě fotky, že jo, a chlapi si myslím všeobecně raději jako kliknou na to tlačítko sledovat k ženám, to si myslím, že tak je.
1: Hele, ať je to, jak je to, my jsme rádi za každého z vás, stejně tak vlastně za naše posluchače i za naše sledující, takže dělejme všichni, co rádi chceme dělat, ne? Jdeme hrát muziku. A děkujeme.
2: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné ráno, 2 minuty po 9 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny skoro až o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8 tisíc korun ročně navíc. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naši planetu víc, než se dosud předpokládalo. A pojďme také na sport. Česká fotbalová liga nabídne v 9. kole hned 2 šlágry. Vedoucí a neporazitelná Slavia hostí v Edenu trápící se Plzeň, zatímco Sparta se ve stejný den představí na hřišti 3. Olomouce. Obě pražská S tak o víkendu čekají nesmírně náročné zkoušky venku i doma. Jedná se o poslední kolo před reprezentační pauzou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Západočeské muzeum v Plzni si letos připomíná hurvínkovisté narozeniny. U té příležitosti můžeme navštívit výstavu, která nabízí i zábavné interaktivní prvky. Zájemci si mohou například vyzkoušet jízdu na hurvínkově koloběžce. Otevřeno je každý den, kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
9: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: Dnes očekáváme, že bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme také na přehánky a případně i déšť. Odpolední teploty potom mezi 17 až 22 stupni Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
11: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Hezké dobré, teď už dopoledne, neděle, 20. září, já vůbec nevím, kdy se to stalo, to tak strašně rychle uteklo. Teprve nám začal školní rok a už máme 20. září. Neskutečný, tak až zítra nastartujete ten pracovní týden pravou nohou a my pokračujeme ještě v takovém víkendovém můdu. Mrkneme na 38. narozeniny něčeho velmi, ale velmi důležitého. Je to takový poklad České republiky. Tak si na to počkejte za chviličku.
10: Hit Radio FM+.

0: Featuring Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. A my se jdeme podívat, kdo pak to slaví 38. narozeniny. Dneska narozky slaví jeden z technologických pokladů Česka. Filipe, víš, co to je?
1: Netuším.
0: Škoda Favorit, to jste byl ještě na světě. Každopádně dneska se mu možná pošklebujeme, možná někteří ani nevědí ta generace Z, co to bylo za auto, ale pro naše rodiče nebo babičky, dědečky byla tahle skořápka symbolem moderny a luxusu. Nikdy poté už se, nevím, nestály se fronty dlouhé na auto, jako bylo na Škodu Favorit. A vůbec, kdo se mu bude teďko smát, tak prostě dostane ťavku, protože tohle byla první kára mého milovaného dědečka. Mám na to strašně krásné vzpomínky.
1: No? Favorit, no. Děda měl Škodu 105, takže to je ještě starší věc.
0: Nebo 120.
1: Nebo 120, tak to vlastně vypadalo stejně, jenom se to lišilo, myslím si, silou motoru. A jinak Favorit, tak měl tuším ještě kombi verzi a ta se jmenovala Forman. Takže byl Forman a Favorit, takhle dvě verze, hodně zajímavý. Teda za mě jako takový docela ošklivý auto, už když se podíváš.
0: Ale je hlavně úplně jedno, že to nemělo airbagy, že brzdy fungovaly, jak se jim chtělo a že, já nevím, takový ty crash testy se na tohle auto sami ze strachu odmítli dělat, ale prostě tohle byl vůz pro sekáče, kteří se toho nebáli.
1: Tak jako crash testy si myslím, že se dřív neřešily, protože ta auta prostě neměla ty technologie, no. Tak třeba Favorite. Ještě nějakou uvidíme dneska, Favorita na silnici.
0: Happy

0: DJ Bobo, everybody, tak my vás všechny vyzýváme, abyste právě teď volali na naši narozeninovou ruletu. Půl desátá se blíží, takže 800 937 937 a volat můžete právě teď.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: místě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Porsche Plzeň.
8: Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
8: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
8: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
7: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
8: Porsche-plzeň.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás a my jsme zvědaví s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Leona.
0: Kdo?
1: Leona.
0: Filipe.
2: Jsem jí Leone, tak já můžu být taky Leona, budem tady
0: a
2: tři.
0: Odkud Leona?
1: Z Lomnice.
0: Z Lomnice nad Popelkou?
1: Nad Lužnicí.
0: Nad Lužnicí, dobře. Prozraď nám, Leonko, jaký máš, to je takový divný oslovat někoho jménem Leona. Já jich teda pár ve svém okolí mám, že jo, Leona Machálková, Šenková, Černá, Stříbrná, jsou tři takový zpěvandule. Každopádně, jakou máš neděli, jaké jsou plány?
1: Jo, jo, dobrý, teď půjdem nakupovat, potom někam na procházku.
0: A kdo ti dal tohle naše krásné jméno?
1: Mamka.
0: Mamka, a má to nějaký důvod?
1: Já myslím, že ne, ale jistá se nejsem.
0: Dobře.
1: Ale taky jich moc neznám, no.
0: Leonko, tak nám prozráď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak přítel a bude mít 14. října.
0: Dobře, přítel, jak se jmenuje?
1: Standa.
0: Standa. Takže budeme točit pro Standu, tak jdeme na pravidla.
1: Ano.
0: Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 14. října, kdy tvůj Standa má narozeniny, to už je takové předvánoční období. Každopádně na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, určitě.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Vánoce!
1: Ano, už Vánoce, ještě dál, prosím.
0: Maria Carey, dobře, roztáčíme kolo po druhé. Michael Jackson, They Don't Care About Us.
1: A ještě bych dala dál.
0: Tak do třetice. Tak jsou to Queeni, We Will Rock You.
1: Super, já myslím, že pro přítele nejlepší.
0: Tak jsem ráda, že to takhle do třetice vyšlo, tak teď máš ten správný čas, Leo, aby si by mohla, ne, aby si mě mohla, aby si svému partnerovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci. A ještě se tě zeptám, oslovujou tě taky Leji?
1: No, většinou Leo, nebo tak, no.
0: Já jenom, jestli to je třeba jenom...
1: Takže nejde dne Leuš, Leoš, nebo něco takového.
0: Ano, máme to podobně. Tak pojď, Leonko, je to na tobě teď.
1: Tak zlato, já ti přeju všechno nejlepší, ať jsi pořád tak skvělej táta a ať tě děti nezlobí.
0: To je krásný. A jak máte staré děti?
1: Máme 9 let a 1 rok.
0: A 1 rok, skvělý. Tak my se přidáváme s Filipem, přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, lásku, kterou už teda mimo jiné má. No a samozřejmě tady od partnera naší narozeninové rulety firmy Na zážitky máme i nezapomenutelný zážitek a myslím si, že tentokrát teda pro chlapy to bude fakt něco, protože je to zážitek v hodnotě téměř 8000 korun. A je to... Tram-tadá! Jízda v Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL. Vůbec nevím, co ty zkratky znamenají. To by nám mohl říct tady Filda. Ale je to zážitková jízda vlastně na závodním okruhu a prohánět se může rychlostí až 300 km v hodině.
1: To je super, přítel, zrovna nadšenec, takže...
0: No tak paráda, tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tohle všechno poslat a Queeni posíláme za tebou a tvým partnerem. Měj se krásně.
1: Taky, děkuju.
0: Ahoj.

0: Merien v Prospánku to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
3: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: Krásnou neděli, je minuta po desáté a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Moskevský starosta dodal, že útok se v hlavním městě obešel bez zranění. V moskevské oblasti si údery vyžádaly zatím 2 mrtvé a 6 zraněných doposud. Vědci vyvíjejí takzvané kyberšváby, živý hmyz osazený drobnou elektronikou, který by měl v budoucnu pomáhat při záchranných operacích. Díky své velikosti a obratnosti se dokážou dostat do nepřístupných míst, jako jsou sutiny zřícených budov po zemětřesení, a výrazně tak usnadnit hledání zavalených lidí. A pojďme také na sport. Fotbalisté Barcelony ve španělské lize otočili zápas se Sevillou. Na jejím hřišti díky hattricku Brazilce Rafinhe zvítězili 3-1 a zůstávají se 100% bilancí v čele La Ligy. Křídelník Barcelony je navíc z 12 góly nejlepším střelcem soutěže. Dnes španělská fotbalová liga očekává také velké derby mezi madridskými celky, Atletikem a Realem. A teď už zprávy z regionu.
6: Západočeská metropole hledá nejkrásnější vánoční strom, který letos bude stát v době adventu v centru na náměstí Republiky. Mělo by jít o pravidelný jehličnan, vysoký kolem 15 metrů, který stojí v dobře přístupném terénu. V minulosti náměstí nejčastěji zdobily smrky, také douglasky a výjimečně i jehle.
7: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
5: Dnes bude oblačno až zataženo, zejména na jihu a východě území. No a během dne očekáváme také přehánky a postupně i déšť. Odpolední teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
9: Hezké dobré nedělní dopoledne, 4 minutky po desáté, my pokračujeme dál, před námi Pokáč anebo Queenie. Show must go on.
8: Hit Radio FM+.

0: Hráč Solitaire, to je tak hezká melodie. Jsme si tady s Filipem potancovali, pobrekovali jsem řekla, pospěvovali jsem chtěla říct.
1: No, tak si vymyslel nový slovíčko, jako
0: pobrekovali
1: jsme se pobrekovali prostě tady.
0: Ano. Každopádně máme tady, Filipe, přátelé, další rozvodový rekord. Nejen takhle dajaký, čínský miliardář se loučí s manželkou a bacha, na účet jí pošle 26 miliard korun.
1: Jo, tak myslím, že jsem si ho nevzal já teda.
0: No, jako hele, chtěl. Mimochodem, tohle je velmi zajímavý příběh, protože tihle dva spolu kdysi založili z ničeho nic firmu na počítačové hry a postupně na ní pekelně vydělali. Jenže štěstí se hrami, neštěstí s láskou, jak tomu ve většině případech je, když podnikáte se svým partnerem nebo partnerkou, tak přišel takový ten game over a vztahu prostě došly životy a celé jim to nějak spadlo a tram tarada, jde se od sebe, ale za ty prachy si nás prostě teď můžou koupit všechny, že jo?
1: 26 miliard.
0: Co by si dělal s tolika penězi? Já bych 100% koupila pár nemovitostí, takové ty investiční nemovitosti. Založila bych si nějakou nadaci, to je takový můj sen, takovou prostě hezkou hudební nadaci. Pro děti, kteří nemají takový ty možnosti se dostat ke zpěvu, hudbě a tak dále.
1: Já si tak vždycky říkám, jestli vůbec má smysl, když máš 26 miliard jako investovat, ještě k čemu ti jako je víc peněz, ještě vlastně to je pro tebe, pro tvoje dítě a jeho děti. Jako
0: a jeho děti a tak a z generace
1: jako
0: na generaci.
1: Škoda to nenásobit samozřejmě, ale nevím, jestli bych se s tím vůbec chtěl stresovat s nějakým pronajímáním nemovitostí, kdybych měl miliardy, že jo.
0: Vždycky tak strašně ne, negativní.
1: Ty se mě ptala, co bych s tím dělal, tak já ti to říkám, že bych si užíval život a neřešil bych investice.
0: Ale to jo, tak jako jasně, že bychom si užívali život, ale prostě přesně tak, jak jsi říkal, z generace na generaci, furt to ještě rozšiřovat dál. Schválně, co by dělali naši posluchači, dejte nám vědět, kdybyste najednou dostali na účet 26 miliard korun, jo? 777-937-777 a my jdeme hrát. To se i hodí. Golden. Zlatíčka všude, zlato všude. Co, Filipku? Ty jsi taky zlatíčko.
1: Jo.
0: Jenom někdy.

0: Don't be so shy, Hit Radio s vámi taky Lea, Filip, 3 minutky po 10:45, hezké nedělní dopoledne. Přátelé, kamarádi, já jenom nechci nic říkat, jo, ale mám takovou důležitou zprávu. Dala jsem si vánoční podkres, protože do Vánoc nám zbývá už jenom 14 pondělí. Vánoce jsou ve čtvrtek a to znamená, že máme ještě, jestli dobře počítám, 14 pondělků, jedno úterý, než začneme schánět dárky. Tak pojďme se na to podívat z takové té lepší stránky, jo. Už jenom 14krát budeme nadávat na pondělí a úterý a středu a pak bum, prásk, cukrovíčko, stromeček, bramborový salát, který nejím, takže já si dám bramborovou kaši, řízečky, dárky, pohádky, taky milovaný vaječňák od mojí kamarádky Janičky, kterou mám zrovna na telefonu, hodila se mi teď stranou, dělá skvělej vaječňák. No a hlavně rodinné hádky u stolu, to u nás třeba u naší familie nesmí chybět, a taky spousty vánočních koncertů, kam právě s Janičkou, což je skvělá zpěvačka, jedeme, takže se prostě strašně těším, tak pokud to někdo máte podobně, dejte vědět.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Porsche Plzeň.
9: Dobrý den.
10: Je Škodovka vaše srdcovka?
9: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
10: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
9: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
10: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
8: Porsche Plzeň.
9: Porsche-Plzeň.cz.
11: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
12: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy a hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
11: Tak to zní jako sen.
12: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
13: Nové vydání magazínu Reportér.
14: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
13: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
14: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
13: A k tomu spousta dalšího čtení.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Madonna, královna všech královen, 10 hodin 34 minut aktuální čas. Už víme, kolik nás budou stát Vánoce, kteří budeme kupovat dětem nějakou tu hračku, takže rodiče, jo, těšte se. V hračkářství prý necháme dohromady 3,5 miliardy korun, Filipe. V hračkářství. Já jsem ani nevěděla, že tolik peněz máme, když jsme u toho. Hitem roku jsou interaktivní hračky, všechno ideálně s takovým tím Minecraftem, Mimoni nebo Harry Potterem. Tak já nevím, no, těžce bude náš účet krvácet kvůli Legu dneska.
1: No tak Lego bylo vždycky za mě dražší, ale tak hele, hračky, no tak když si vzpomnu, když jsem byl dítě, tak kam mě vzala vždycky babička, že jo, aby jsem s ní šel třeba k doktorovi. Filipku, skočíme do hračkárny, můžeš si tam vybrat, že jo, něco, takže já si myslím, že to funguje a hraček není nikdy dost prostě.
0: Můj syn je Legoman, už od malinka prostě staví Lego i takové ty těžké stavebnice, dneska mu je 15, tak třeba si troufne na stavebnici od 30, vejš, když mu bylo, já nevím, 8, tak dělal už pro ty 15-letý a tak dále, tak nevím, no. Jsou to takový ty drahé kostečky. Já osobně asi letos Nikoláškovi vyrobím asi něco ze dřeva, nevím.
1: No ale Lego je aspoň jako kreativní fakt hračka. Když to máš takový ty různý paňáčci a tak, to jako docela rychle omrzí, když nemáš to svého oblíbeného, ale Lego...
0: No ty ninjagové, že jo, taky
1: no, jasně,
0: to je.
1: Ale to Lego tím, že to musíš postavit a strávit na tom čas, tak za mě je to jako vlastně skvělá hračka, která nevyjde z mody asi fakt nikdy.
0: Ale je to drahá hračka. Já kdybych měla vyčíslit částku za Lego, který má můj syn, tak jako to není už v řádech 10 000, jako fakt.
1: To je protože investice.
0: Je to investice. On dokonce má i stranou takovou velkou krabici, kde říká, mami, ale tohle jsou investiční figurky. A má pravdu, protože jednu figurku nějakého zlatého ninjaga, prostě panáčka, tak fakt jsme koukali, že třeba na Aukru a na těchto různých jako portálech se fakt prodává za hezký peníz. Tak jakou hodnotu to bude mít za pár let? Takže jo, máme i investiční Lego, ale moje peněženka pláče. Jdeme hrát Alex Warren Ordinary. Hezké dopoledne s Hit Rádiem.

edge of your knife. Stand

0: Pojďme se vrátit k tomu, když vám někdo pošle 26 miliard na účet, co byste dělali? Těch odpovědí je tady spousty. Ahoj Lonko a Filipe, no já dostat na účet 26 miliard, tak to se mnou asi šlehne, to asi s každým z nás. Ale ještě předtím bych si koupil 20 deka šunky a sežral je u chleba. Hezký den, David z Brna.
1: Proč zrovna šunčičku?
0: Já nevím.
1: Tak třeba by si koupil jako nějakou, víš co, nějakou fancy, kvalitnější, kterou si normálně nemůže dovolit.
0: Pak tady píše další posluchač, ahojky, já bych koupil několik chat na pronajímání, postavil bych si nějaké sídlo, pár aut, něco bych dal na charitu a zbytek bych investoval do Bitcoinu a užíval si života.
1: Taky, další posluchač. Dobrý nápad za mě, chatičky hezký.
0: Hele, další. Z každé miliardy bych dal 2/3 na záchranu goril. To je hezký. A nebo ahoj Leonko, ahoj Filipe, já bych si koupila asi to, co si bych si nikdy v životě nekoupila, to je snad všechno na světě, ale hlavně bych chtěla být nohama na zemi, protože když člověk dostane takovouhle částku peněz, je pravda, že to může mít újmu na jeho zdraví. S tím naprosto souhlasím.
1: Jako bylo i hodně osudů lidí, co vyhráli v loterii a je skutečně statisticky dokázáno, že většině z nich to život nezlepšilo, ale naopak jako opravdu zničilo doslova.
0: To je i z nějaké písničky. Je statisticky dokázáno.

0: milionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, je minuta po 11. a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česká republika je u zahraničních cestovatelů čím dál oblíbenější. Podle nové zprávy vyhodnocující nárůst rezervací letů a v předchozím roce zaznamenala ze všech evropských zemí nejrychlejší růst. Podle analytiků se jedná o změnu v chování cestovatelů, kteří se pomalu odklánějí od nejnavštěvovanějších destinací na jihu Evropy a hledají kvalitní městskou turistiku a autentické zážitky. Pořídit byt či dům by si do 5 let chtělo pořídit zhruba 1,4 milionu Čechů. Vysoké ceny nemovitostí a drahé hypotéky jim to ale zásadně komplikují. Ti, kteří vlastní bydlení nemají, proto nevěří, že si jej budou moci dovolit. Za cenově dostupné považuje tuzemské reality jen 7% z nich. A pojďme také na sport. Hokejová Tip Sport Extraliga pokračuje třetím kolem. V jehož rámci se v neděli od 17 hodin souběžně rozehraje 5 zápasů. Hokejoví fanoušci se mohou těšit na konfrontace Liberce s Kladnem, Brna s Hradcem Králové, Pardubic s Karlovými Vary, Českých Budějovic Olomoucí a Vítkovic proti Litvínovu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Západočeské muzeum v Plzni si letos připomíná Hurvínkovisté narozeniny. U té příležitosti můžeme navštívit výstavu, která nabízí i zábavné interaktivní prvky. Zájemci si mohou například vyzkoušet jízdu na Hurvínkově koloběžce. Otevřeno je každý den, kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
11: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
9: Dnes bude zpočátku oblačno, na jeho východě území místy až polojasno, postupně čekáme od severozápadu zataženo a později odpoledne se na většině území Čech, večer i na Moravě a ve Slezsku vyskytne déšť nebo přehánky. Odpolední teploty mezi 17 až 22 stupňů Celsia.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
13: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli a taky, co dneska vaříte, baštíte, pečete, smažíte. Já mám takovej hlad. Filipe, co mi dneska dáš k jídlu?
9: Dneska ti můžu leda nasypat cukr do hrníčku.
13: Ne, já chci bramborovou kaši a řízek. Tak a nebo vinou klobásu.
9: Tak si můžeš udělat, no? Nebo koupit?
13: Ne,
9: zadarmo.
13: Každopádně, ale co budeme servírovat pro vás? To je na vás, takže 777-937-777. Teď už Avicii.
12: Hit Radio FM+.

Hrajeme hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď. Jdeme na vaše SMSky, píše nám tady Hanka. Ahoj Lonko, moc rádi tě posloucháme, jsi vždycky takové pozitivní sluníčko. Prosím, zahraj nám hříšný tanec, aneb baby nebude sedět v koutě. Dneska vaříme brambory, pečené kuřátko, možná nějaký ten salátek, jestli stihneme. A pomáhají mi moje děti Anička a Románek. Románkovi je 6 let, Aničce 8 a jsou to moje zlatička. Všem posluchačům prosím tohle zahrát, děkuju moc. No tak jo, baby nebude sedět v koutě. Yeah.

0: Ani k vaření pokračujeme dál. Píše nám tady posluchač Honza, krásné poledne, pokud obědváte, pokud ne, dovolte, abych vzal k sobě vás na krkovici a hovězí maso na 7 druhů pepře, týden odpočaté a zeleninovou oblohu. Dobrou chuť a ať to hraje Honza. Dokonce nám posluchač Honza poslal i fotky, vypadá to famózně a napsal PS, jaká škoda, že vůně nelze poslat se zprávou. Honzikou, naprosto souhlasím, úplně se mi zbíhají sliny, takže strašně moc děkuju za tvoji zprávu. Nenapsal si, co chceš zahrát, tak já doufám, že třeba Despacito ti udělá radost. Stejně tak potom tady píše Martina, ahoj Leonko, my dneska vaříme, co dům dá, zahraj nám opět a Radeček a Máriu Čirovou, tak slibuju, že bude i tohle. No a co bude dál, je prostě na vás.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
9: No to snad ne.
10: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
11: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace.
10: Pobytové zážitky.
11: Adrenalin.
10: Automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Halo lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký dobrý dopoledne, nebo hezké dobré dopoledne, to bude znít lépe. Někoho z vás bychom chtěli v éteru, takže linka naše tady u nás ve studiu je volná, tak můžete si zavolat na 800 937 937 a nechat si zahrát cokoliv byste chtěli. Něco hezkýho, pomalýho, romantického, tak 800 937 937. Taky můžete někomu jen tak popřát nebo říct, že ho máte rádi. Toho nikdy není dost, takže někomu z vás můžeme takhle udělat radost. Já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, tady je Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
1: No, volám z Jihlavy.
0: Z Jihlavy. A jak je v Jihlavě? Krásně?
1: Je tam pěkně, je tam celkem pěkně. Je tam
0: dobře.
1: Já jsem v práci, ale syn je na retro akci, na trolejbusech a tam je celkem pěkně, no.
0: A co budeš dneska baštit?
1: No, vepřové řízek a brambory.
0: Hezky, to bych si taky dala. A do kolika seš v práci?
1: Až do rána do 8 hodin.
0: Ježiši Kriste.
1: Od rána od 8 do 8 do rána.
0: A jak to zvládáš takhle jako třeba tu noční šichtu, aby si nezavřela očička?
1: No tak já se tady můžu dovolit jako zavřít očička, jako by na chvilku, sice nesmím jako spát tvrdě, ale jako by klidně noci člověk může.
0: Dobře, a co ti zahrajeme?
1: Selhání očinasky.
0: Selhání očinasky, tak já se podívám, jestli to tady máme. A pro koho by to bylo?
1: No, bude to teda pro syna Pepita, bude to pro mě a pro tebe do studia, pro všechny posluchače.
0: Mm-hmm. Filipku, no, takže i pro tebe.
2: I pro mě, ježiš, tak to je krása.
1: Ano, ano, určitě pro všechny.
2: No, já bych se třeba zeptal na nějaký zajímavý nápad na recept, takhle, protože někdo třeba ještě nešel vařit, někdo to nechává na později, tak máte nějaký jako zajímavý nápad? Něco nevšedního, co třeba vám doma chutná a vaříte?
1: No, tak já muži jako vybrat nemůžu, protože já mám rozmasanýho syna, takže jako musím vařit podle něho spíš, no. Takže takový ty klasický jídla, no. Takže zelí, a nebo řízky, a křenovou omáčku, svíčkovou omáčku a takový, no.
0: Jo, taková ta klasika, proč ne? Tak činasky selhání letí za tebou.
1: Jo, díky, mějte.

0: hity na přání k vaření, pokračujeme dál, jdeme na vaše SMSky a pustíme si songy, které se nám tady opakovaly nejvíc. Chcete David Guetta, See You, tak jsme je spojili společně s písní She Wolf. To bude za moment taky Ed Sheeran, anebo Eva Farna a Miraj. Tak si na to počkejte.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Minech lepek.
6: Otužuj se.
7: Berhořčík.
8: Zkus půst.
6: Víc bílkovin.
9: Méně cukru.
10: A adaptogeny.
11: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: FM+.
1: Zlepši si náladu.
0: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, za chviličku 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8 000 korun ročně navíc. Dvojici českých alpinistů v rakouských Alpách zaskočila v náročném terénu nečekaná tma. Horolezci podcenili časový plán a navíc u sebe neměli čelovky, takže nedokázali sami bezpečně sestoupit. Bez východné situaci tak museli přivolat horskou službu a ze stěny je nakonec evakuovala posádka záchranného vrtulníku. Horská služba v této souvislosti varuje před podceňováním včasného návratu a připomíná nutnost mít v horách vždy u sebe spolehlivé osvětlení. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté vstoupili do přípravy na novou sezonu NHL úspěšně. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 4-3 v prodloužení nad Torontem, kdy si připsal 9 úspěšných zákroků. A do útočných statistik se zapsal také Matyáš Šapovaliv, který podpořil svůj tým gólovou asistencí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Pokud máte pro strach uděláno, pak se můžete přidat k hnutí Duha, které se chystá monitorovat šelmy v přírodě. Aktuálně hledá dobrovolníky, kteří se stanou členy takzvaných vlčích a rysích hlídek. Stát se jim může každý nad 15 let. Seminář pro zájemce proběhne od 9. do 11. října v Krušných horách.
10: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno, na jeho východě území místy až polojasno, ovšem postupně k večeru začnou být také přehánky a postupný déšť. Odpolední teploty je mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Tak krásné dobré nedělní odpoledne, minutka po 12. Nechte si chutnat, pokud právě baštíte, a jestli ne, tak zaděláváte teprve na ty vaše dobroty. Užívejte si toho dne, my vám k tomu budeme hrát Pitbull, Kesha, anebo teď už Abracadabra a Lady Gaga.
0: Hit Radio FM+.

Neděle odpoledne nechte si chutnat, pokud právě něco baštíte. A pokud žijete dlouho v jednom vztahu a už to není takové to, co to bejvávalo, tak je na to trik. Prý bychom se měli s protějškem častěji dotýkat a stačí i takové to 20-vteřinové obětí, které do mozku automaticky vyšle signál a začnou se uvolňovat hormony lásky. Tak prosím vás, objímejte se, co nejvíc můžete. Já strašně ráda se objímám, já to miluju. Prostě to je takový to, že člověk vypne, úplně vás to vystřelí do vesmíru, takže my s mým partnerem prostě jsme většinou v obětí pořád, když je tam možnost a je taková ta chvilka. Tak to zkuste, protože fakt to dobíjí baterky. A nebo taky občasné překvapování. Tak v tom bych řekla zrovna, že jsem takový mistr světa amuleta. Strašně ráda překvapuju, ať už druhou polovičku nebo kámošky, kámoše. Mě to prostě baví, taková ta jejich reakce, jak zareagují na něco, co vlastně nečekali. A může to být maličkost, nějaká blbost nebo jenom gesto, ale je to strašně hezký, tak to zkuste a pak dejte vědět. A já vám posílám další skvělou. Hit Radio FM+.

0: Fit Radio stále s vámi, jdeme se vrátit k tomu objímání, protože podle toho, co nám píšete vy naši posluchači, tak se rádi objímáte a hodně rádi a to je naprosto skvělý. A když vám k tomu objímání bude hrát i skvělá muzika, hity, které servíruje naše Hit Radio, tak co víc si přát třeba takhle v neděli odpoledne. Tak díky, že jste s námi.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Porsche Plzeň.
11: Dobrý den.
9: Je Škodovka vaše srdcovka?
11: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
9: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
11: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
9: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
10: Porsche Plzeň.
11: Porsche-Plzeň.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ženy, dámy, dívky, pozor, prý údajně nakupujeme jako zvířata. Ne tedy, že bychom to asi pánové nevěděli, ale obchodníci nás prý dělí do 3 zoo kategorií. Na orlice, hady a taky žirafy. Orlice prý sledují ceny a když jsou nejníž, tak zaútočí. Hadice nebo hadi, to je strašný název, mají k obchoďákům takový odpor, vletí tam, rychle do zásoby nakoupí a prchají. To bych řekla, že tam spadám asi já, protože já nemám ráda nakupování. No a žirafy nákupy milují a berou je jako společenskou událost. Tak schválně, holky, kam spadáte vy?
1: Hit Radio FM+.

0: Neděle odpoledne 20. září. Já se s vámi bohužel musím pro dnešní den rozloučit, o to více budu těšit příští týden a hlavně nezapomeňte poslední týden, kdo pak to zvoní. V pátek někomu z vás přivezeme 50 tisíc, konkrétně Michal s Jasmin ze Snídaně šampionů. Tak dobře, pozorně zítra poslouchejte, já vám přeju krásné odpoledne, pokud možno zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chviličku s vámi Káťa Pechová, mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Rádio FM+.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Isolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
4: Isolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Isolvest.
3: Tak zavolejte ještě dnes.
2: Isol.vest.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1,000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6,000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Datart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda už má údajně připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu v pondělí. V pořadu partie televize CNN Prima News to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Prezident Petr Pavel dnes odlétá do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Ukrajina podnikla dosud největší dronový útok na Moskvu. Od soboty podle ruských úřadů vyslala na Rusko přes 1600 dronů, z toho asi 450 na hlavní město. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil také zásah další významné ropné rafinerie. Fotbalová šance liga dnes nabídne 4 zápasy. Aktuálně nastupuje Hradec Králové proti Teplicím. Od 3 odpoledne se hrají 2 duely. Olomouc přivítá pražskou Spartu a Jablonec se utká se Zlínem. Největší tahák přijde večer. Od 18 hodin hostí pražská Sparta Viktorii Plzeň.
10: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
11: Dneska čekáme oblačno až zataženo, na jihovýchodě území se může objevit i polojasno a potom od severozápadu se na většině území Čech, večer i na Moravě a ve Slezsku vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Krásné odpoledne, máme 13 hodin, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě další porce skvělých hitů. Teď je tu Rihanna.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Axwell a Ingrosso společně v éteru Hitrádia. Hezké odpoledne. A hele, vášeň je vášeň, to je jasný, jo, ale milovat Harryho Pottera tak moc, že neodejdete z toho kina za žádnou cenu, to už je hodně silný kafe. Prosím vás, někdo prostě tu vášeň má opravdu zakořeněnou hluboko. Jedna paní Molly vyrazila totiž na Kámen mudrců do kina. Kámen mudrců je skvělý díl, co si budem. Ona tam šla, i když věděla, že má termín. Porodu, samozřejmě. A z kina neodešla, ani když začala rodit. Prostě svoji dceru přivedla na svět v kině. Při Harrym Potterovi, to je skvělý, jo. Představte si ten rodný list. Místo narození, kino Odeon, řada 12, sedadlo 8. Jako takhle, dcera má osud jasný, jo. Buď bude milovat sovy a celého Harryho Pottera, anebo bude mít pravděpodobně doživotní trauma z vůně popcornu, což bych se nedivila. Její první slovo nebude máma, ale Expelliarmus. Nebo něco snažšího, těžko říct, ale je to skvělý, prosím vás. Bacha na ty termíny. Tohle je poetika.

0: Posloucháte Hitradio, ale jsou a ta flow za námi. A ještě celé nedělní odpoledne před námi. Jo, teď předpokládám, trošku odpočíváte po obědě, jo, to je důležitý, samozřejmě, nechte to slehnout, prosím vás, žádný šílenosti, neděle, nic nedělat, jo. Já vím, že se to snadno řekne a hůř dělá, ale zkuste to, dejte si 20, jo, 20 fakt chvilku jako nic. Pak vyskočíte jako laňky a budete se zase hýbat. Co vy na to? Kelly Clarkson, Sean Paul nebo Kamarád už za chvilku.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sean Paul a Dua Lipa, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem, prosím vás, pokud jste menšího vzrůstu, jo, což se může stát, já taky jsem, tak pozor, až pojedete na Floridu. Kdyby náhodou jste tenhle výlet plánovali, tak prosím vás, možná to přehodnotíte. Tam mají totiž nový zákon. Ten zákon je možná malinko bizarní, ale vlastně to skoro dává smysl, jo. Tam by totiž zavedli, že i dospělí lidé, pokud mají do 157 cm, musí do autosedačky. Jo, je jedno, kolik vám je. To je jedno, že třeba doteďka jste úplně v pohodě řídili, protože už vám třeba 50. Ne, ne, prosím vás. Teď nově pod 157 centiáků musíte do autosedačky. Já nevím, já se snažím představit, jak to auto těch dospělých lidí vyráží někam na večírek a mají prostě 4 z 5 autosedačku. Já bych tomu unikla úplně o kousek. Možná i vy. Tak držím pěsti, ať nemusíme zpátky do sedaček, a posílám činasky. Hezké odpoledne.

0: Le Fonzi a Demilová, to jste z Hitradio. Přeju krásné nedělní odpoledne, mimochodem ano, dneska je ten den, kdy se to má zkazit. Kdy má začít pršet a má se ochladit. Má to být ale jenom na pár dní, jo, pozor, babí léto má stále velkou sílu, to znamená, že se vrátí, ale pár dní to teď má být fakt jako takový to lezavý, víte, co myslím? Lezavý ve smyslu pod deku, teplou polívku a hezkou knížku, jo, tak doufám, že jste na to ready. Já vás trochu zahřeju dalšími songy. Čeká nás Christina Aguilera, Offenbach nebo Miles Smith.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Tak co, mami, byli tady?
7: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
8: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
9: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci budou příští týden schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V úvodním kole by se měli začít zabývat taky koaličním návrhem na zmrazení platů vrcholných politiků, změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Zásobníky plynu v Česku jsou nyní naplněny ze 74%. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka je nutné nakupovat zásoby plynu kvůli aktuálním cenám na trhu s rozvahou. Nedostatek plynu na zimu ale podle něj nehrozí. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zahynul český občan. Další tři Češi se pohřešují. Plavidlo se čtyřmi turisty našli záchranáři v sobotu u ostrova Avereja. Posádka na něm ale nebyla. Podle českého ministerstva zahraničí norská policie nepředpokládá, že by pohřešovaní přežili. Hokejová extraliga dnes pokračuje třetím kolem a nabídne pět zápasů. Všechny začínají zhodně v 17 hodin. Liberec přivítá zatím neporažené Kladno. Vítkovice budou doma bojovat o první body proti Litvínovu a Kometa Brno vyzve Hradec Králové. České Budějovice čeká souboj s Olomoucí a Pardubice nastoupí proti Karlovým Varům.
7: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
8: Dneska nás čeká oblačno až zataženo, na jihovýchodě může být chvíli ještě polojasno, potom ale postupně od severozápadu na většině území Čech, večer i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky a později večer potom bude v Čechách postupně taky oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezké odpoledne, 2 minuty po 14. hodině, přeju vám fantastickou neděli, k tomu další hity, teď jsou tady Coldplay.

David Guetta tady Swims a Tones and I. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme tady opět takový skvělý druh šílenství. Tohle mám ráda, jo, protože v Británii teď šílí kvůli návratu jejich legendární limonády Lucozade v původní receptuře. Tak to je velký, samozřejmě. Překupníci prodávají plechovky za desetinásobek ceny. A je to vlastně fascinující, protože je to takový ten hlad po minulosti, který vypíná mozek i peněženku, bohužel. Prostě u nás je to, jak kdyby jsme si představili, že se nám na měsíc vrátí žvíkačky Pedro s tím správným tetováním, jo. Nebo takový ty původní, ty fakt nezdravý vlnky v čokoládě. Nebo, a to se přiznám, jsem si kupovala, když jsem chodila na základku, vytacit, že jo, přímo z dlaně pěkně. To byla chemická jízda. Pusu obarvenou na týden. Výborný to bylo. Nebo žvíkačky Huba Buba v té obrovské ruličce, že jo, co se lepila úplně na všechno. Prostě, kdyby tohle zítra přistálo v jakýmkoliv obchoďáku, tak ty fronty by končily až na dálnici, jo. A prodávalo by se to potom na marketplaceu na Facebooku. Lidi nekupujou totiž ten cukr, ale kupujou si tu vzpomínku na prázdniny u babičky. Takže ano, pojďme si říct, že fronta na limonádu delší než na nový iPhone, to je ta pravá krize středního věku.

0: Eva Farnam, měl jsi mě vůbec rád v éteru Hit Rádia. A schválně se přiznejte, kdo si to taky zaspíval? Aha, no protože takhle. Eva je dokonalá, to víme, to je úplně jasný. Ale jo, tohle je prostě ten song, ať už je vám 20 nebo 50, tak ho prostě znáte. A vlastně i tou svojí lehkou naivitou v té době je to vlastně dokonalá věc. Takže doufám, že jste si zaspívali, že vám to udělalo dobrý den, protože zpěv samozřejmě pomáhá, že jo, to víme. A budeme v tom pokračovat. Možná tenhle song ještě neumíte naspaměť. Je na čase se to naučit. Avicii a Sandro Cavazza ve Fauciu, k tomu taky Ed Sheeran nebo Indila.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti.
9: Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dila, Féteru Hit Rádia. Přeju vám krásnou neděli, máme 14:30. A taková zajímavost pro vás všechny, dámy a pánové, letí na nás další kosmošutr. Aha. Podle NASA dokonce nejspíš zasáhne Zemi. Ach jo, sci-fi zase tady. No nic, takhle. Pojďme si říct, že ten den, kdy to má nastat, vás asi malinka to rozveselí. Jo, aspoň trošku. Podle propočtu odborníků by se totiž měl tenhle asteroid objevit v nebezpečné vzdálenosti od Země. Konkrétně 21. září 2135. Což je prakticky téměř přesně za 109 let. Jo, což... asi jsme trošku klidnější, že jo? Ano, pravda, naše pravnoučata se mají na co těšit. Víte, co teď můžete udělat? Normálně vemte kus papíru a napište jako takovej ten, jak kdybyste byli Sibyla, jo? Prognózu, jo? Svým pravnoučatům, který třeba ještě neexistují, to nevadí. A napište, já, tvoje babička nebo tvůj dědeček si myslím, že 21. září 2135 přiletí meteorit. No, vidíte, a za 109 let z vás bude Jolanda. Co můžu předpovědět já s naprostou jistotou, to jsou další hity. Za chvilku Leony, ale teď už Linkin Park. Tak jdem na to.

0: falling down.
1: Leon je právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem krásné nedělní odpoledne, doufám, že máte pohodindu. Počasí už přece jenom se tak zhoršuje, jako do příjemna, jo. Vždycky, když se budete chtít postěžovat, že je vám zima, tak si vzpomeňte na ty 40, jo. Ačkoliv pravdou je, že prostě vedle hokeje, tenisu a pití piva, tak stěžování si to je další náš národní sport. To my prostě umíme. Si klidně postěžujte, jenom doufám, že si nebudete stěžovat na naše další hity. Čeká nás Hozier, taky Stia nebo Benson Boone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kauflandkart Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kauflandkart Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Vynech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny. Nikdyně. Tak přijďte hýtu.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Část českých domácností čeká výrazné zdražení tepla. Týká se hlavně těch, které zásobují teplárny využívající zemní plyn. Kvůli jeho rostoucí ceně může teplo od příštího roku zdražit až o třetinu. Běžná domácnost by tak mohla zaplatit o více než 8 000 korun ročně navíc. Píší to Novinky.cz. Prezident Petr Pavel dnes míří do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Dva české horolezce museli v rakouských Alpách zachraňovat vrtulníkem. Muži ve věku 48 a 51 let vyrazili na náročnou túru v Línských Dolomitech. Během výstupu nahoru Gamskopf je ale ve skalní stěně zastihla tma a neměli sebou čelovky. Z těžko přístupného terénu je proto vyzvedli záchranáři. Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v dnešním závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru, za nímž zaostal o 1,728 tisícin sekundy. Salač na Red Bull Ringu vybojoval 8. pódiové umístění v kariéře a 4. v sezóně. Jediný triumf dosud slavil v srpnu v Silverstoneu.
6: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: V noci bude převládat jasno až polojasno. Čekáme zpočátku taky zvětšenou oblačnost, dozdívání deště nebo přeháněk. K ránu bude opět oblačnost přibývat, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Zítra potom bude polojasno, postupně během dne proměnlivá, převážně velká oblačnost, opět se mohou objevit přeháňky a srážky a nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17 stupňů. Hezké odpoledne, 3 minuty po 3. hodině s vámi stále Kateřina Pechová. Samozřejmě další hity právě teď. Lady Gaga a Bruno Mars. Die with a smile.

0: Dino Rodič D'Agostino, posloucháte Hit Radio. Všechno důležité zaznělo. Teď je čas na to úplně nejzbytečnější.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Lidské tělo obsahuje dostatek uhlíku na výrobu 9000 tužek. Taky dost tuku na 7 mídel a železa na jeden hřebík. A pak, že jsme k ničemu.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Ema Drobná dohrává v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. Čtvrt na čtyři, neděle, tak doufám, že máte nohy nahoře. Pokud ne, pokud už vás to zas dostalo, že musíte něco dělat, tak to ale nepřehánějte, jo? Pojďme si udělat dohodu, že klidně udělejte, co musíte, ale dělejte to tak jako zvolna, jo? Ať vám to trvá dvakrát tak dlouho, to by šlo, ne? Můžete tady do rytmu třeba, co? Velšly Arms, taky Taylor Swift nebo Robert Miles už za chvilku.
1: Maxi. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
9: Alegria dny jsou tady.
8: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
8: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
8: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
8: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Welšle Aaron zprávě teď v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. Prosím vás, jakože, jestli na vás už teď leze jaro, to je v pohodě, ale pozor na lásku v autě, jo. Dvojice v Austrálii se totiž v autě oddávala tak nadšeně polibkům, že to muže rozvášnilo natolik, až to omylem šlápl na plynový pedál. Ano, to je průšvih, samozřejmě. Auto se totiž rozjelo a vylétlo z pátého patra budovy parkovacího domu. Z pátého patra. A víte co? Jsou v pohodě. Neskutečný, jakože strážní andělé mají podlitiny pravděpodobně ještě teď, každopádně jsme rádi, že to přežili. Opatrně s tou vášní, abyste místo milostného vrcholu nezažili milost.

0: fajn.
1: Skupina Jelen a všude zdejší posloucháte Hit Radio. Bude 3:45, přeju vám všem krásné nedělní odpoledne, doufám, že máte hezkou neděli. Že máte takovou tu neděli, kdy si říkáte, jak je život vlastně krásný. Jo, protože jako neříkám to jen tak samozřejmě, mám postranní úmysly. Si mohli pořádně užít Ace of Base za chvilku, že jo? Taky Temper City nebo September už za chvíli do vašich uší.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Jsem hrdina, jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a

0: výkup AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda už má údajně připravené opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí pojednání kabinetu v pondělí. V pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Na klasické letní tábory jezdí stále méně dětí. Letos jich bylo 194 tisíc, nejméně za posledních 10 let a o 7 tisíc méně než loni. Rodiče stále častěji volí příměstské tábory, ze kterých se děti každý večer vracejí domů. Pořadatelé proto někde kvůli nízkému zájmu část léta vůbec neotevřeli. Ukrajina podnikla dosud největší dronový útok na Moskvu. Od soboty podle ruských úřadů vyslala na Rusko přes 1600 dronů, z toho 450 na hlavní město. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil také zásah další významné ropné rafinerie. Hokejová extraliga dnes pokračuje třetím kolem a nabídne 5 zápasů. Všechny začínají zhodně v 17 hodin. Liberec přivítá zatím neporažené Kladno. Vítkovice budou doma bojovat o první body proti Litvínovu a Kometa Brno vyzve Hradec Králové. České Budějovice čeká souboj s Olomoucí a Pardubice nastoupí proti Karlovým Varům.
6: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: V noci bude převládat polojasno až jasno, v jihovýchodní polovině území čekáme ještě zvětšenou oblačnost a taky doznívání deště nebo přehánek. K ránu potom bude oblačnosti přibývat, nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů a zítra nás čeká polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, mohou se opět objevit taky srážky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po čtvrté hodině, přeju vám krásnou neděli, doufám, že si ji užíváte plnými doušky. Já k tomu posílám další hity, za chvilku s námi Miraj a teď už ale Farben.

Miraj a Lítej, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Představte si, že vlezete do metra, do autobusu, kamkoliv, jo, a vedle vás si sedne člověk, který voní jako čerstvě vytažený chleba z pece. Ano, na světě je totiž voňavka šířící aroma čerstvé bagety už brzy ve vašem MHD. Jedna společnost teď přišla s parfémem Oud Baguette. A já se ptám, je tohle ještě móda, nebo je to sofistikovaný způsob, jak vlastně přimět lidi kolem vás se do vás zakousnout? Nebo je minimálně udělat hlad? Představte si, že je to ráno a teď cítíte tu bagetu a dali byste si, ale jste v tom MHDčku. No hele, možná to není tak špatný nápad. Je to totiž limitka k výročí jejich ikonické kabelky Baguette, tak tomu teď mají, že jo, i parfém, ale upřímně vonět jako sacharit. No je to docela riskantní sociální experiment, protože, jak říkám, taky by vás mohl někdo chtít kousnout. Namazat máslem, k tomu trošku slaninky. David Guetta, Kid Cudi právě teď v éteru Hit Radio.

0: Shakira právě teď v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, krásnou neděli, 4:15. Já vím, v neděli je to prostě blbý, jo, protože pokud jdete zítra do práce, což je dost pravděpodobný, tak je tam prostě ten odpočet už jenom pár hodin. No ale když to přehodíte, hele, ještě minimálně 6 hodin, než půjdete spát. To je perfektní, ne? Ještě 6 hodin, víte, co stihnete všechno za 6 hodin? Spoustu věcí. Třeba 6 hodin nic nedělat. To je taky super varianta. Ano, pokud se vám nechcete, nemusíte. Další hity k tomu Pink, Codaline nebo Luis Capaldi už za chvíli.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Renu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
7: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
8: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
7: Tak to zní jako sen.
8: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
9: Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: without you.
1: Luis Capaldi a Pointless, posloucháte Hit Radio. No, máme tady titulek dne, dámy a pánové, možná i týdne. Dvě jeptišky, které se nenáviděly, se do sebe zamilovaly a vzali se. Ha! Chápete to? Tři tvrzení a ani jedno nedává smysl. A dohromady to zní trošičku jako chyba v Matrixu, ale je to tak, je to pravda. Je to důkaz, že život a láska jsou mnohem, mnohem, mnohem divnější než jakákoliv fikce. A že pán Bíček je největší humorista ever. Tohle byste prostě jen tak nevymysleli. To se prostě musí stát. A je skvělý, že se takové věci stanou. Myslím si, že Vatikán teď pravděpodobně aktualizuje software a hledá, kde v systému se stala chyba.

0: Somebody That I Used To Know. Gotye a Kimbra v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli, za chvíli 4:45. Já vím, nebudu vás stresovat, ne, hele, prosím vás, je 7:45 ráno, před sebou máte celý celičký den, úplně v pohodě, jo, ne fakt, úplně v klidu, spoustu času, už děláte oběd? Dobře, teď už je možná spíš trošičku čas na večeři, jo, ale jak říkám, stresovat vás nebudu. Naopak, pošlu další skvělý hity, Teddy Swims, One Direction nebo Robbie Williams už za chvíli.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
10: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
9: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
10: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
9: Izol.vest.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Porsche Plzeň. Dobrý den.
13: Je Škodovka vaše srdcovka?
12: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
13: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
12: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
13: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
12: Porsche Plzeň. Porsche.plzeň.cz.
14: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci budou příští týden schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V úvodním kole by se měli začít zabývat taky koaličním návrhem na zmrazení platů vrcholných politiků, změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Prezident Petr Pavel dnes míří do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku dnes lidé volí nové zemské parlamenty. V německé metropoli podle průzkumů soupeří o vítězství levice a CDU kancléře Friedricha Merce. V Mecklenburgsku před ním Pomořansku svádějí hlavní souboj AFD a sociální demokracie. Výsledky voleb můžou ovlivnit i postavení kancléře Merce. Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v dnešním závodě Moto2 jen na suverénního Španěle Izana Guevaru. Salač na Red Bull Ringu vybojoval 8. pódiové umístění v kariéře a 4. v sezóně. Jediný triumf dosud slavil v srpnu v Silverstoneu.
10: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
11: V noci nás čeká převážně jasno až polojasno, v jeho východní polovině území zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště nebo přeháněk. K ránu bude potom oblačnosti přibývat, pozor na to, nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. A zítra nás čeká polojasno, během dne potom proměnlivá převážně velká oblačnost. Objevit se mohou taky přeháňky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezké odpoledne, 3 minuty po 5. Přeju vám krásnou neděli s vámi Kateřina Pechová a další hity. Teď je tu Pitbull.
12: I call it life.

posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. Za chvíli jsou to komunální volby, to jste si asi všimli. No a s tím přichází čas politických bizárů. Některé strany si dokonce třeba popletly města, jo, což už je docela zásadní v komunálních volbách. Takhle, kandidát na libereckého starostu slibuje na billboardech v Jablonci bezpečnější Liberec. A naopak, kandidát na jabloneckého starostu slibuje v Liberci bezpečnější Jablonec. Co? Ano. Já si myslím, že to vlastně není úplně blbá strategie, jo? Já žít v Liberci, tak bych taky nechtěl nebezpečný Jablonec, že jo? No, možná je to nový trend? Interregionální solidarita. Příště bude starosta Prahy nebo primátor Prahy slibovat metro v Brně. A je fakt, že když slibujete věci lidem, který vás nemůžou volit, tak je nemůžete zklamat. Ano, konec nesplnitelným slibům. Teď přicházejí nezvolitelní politici. Což jsou vlastně skoro všichni, nevadí, dáme.

0: The Emptiness Machine a taky Linkin Park v éteru Hit Radia. Přeju vám krásnou neděli, doufám, že jste si ji užili, jo, zvlášť s těma hitama samozřejmě, že jo. A nebojte se, rozhodně nezastavujeme, těch songů tady pro vás mám ještě spoustu. Za chvilku navíc tip, kde jen tak vzít 7000 korun, jo, a do té doby třeba tohle. Čekají nás Roxette, Sabrina Carpenter nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, já tě opět vítám tady u nás v rubrice To musíte zažít. Co pak si nám tentokrát přines?
3: Ahoj Kubo, ahoj všem, kdo posloucháte. Dneska budu stručnej, jenom vám chci říct jednu důležitou věc. A to, že jestli se někam chystáte na podzimní prázdniny, teď je ideální čas koupit si ten pobyt.
2: Jak toho?
3: Protože teď je akce na pobyty.
2: Aha, no tak to si dneska docela dost stručnej, tak děkuju.
3: Jo, pardon, ale je to vlastně všechno, co potřebujete vědět. Tenhle týden jsou na Slevomatu prostě ty nejoblíbenější a nejlíp hodnocený pobyty ještě levnější. Tak jestli se někam chystáte, tak go for it.
2: No, pravda, budou podzimní prázdniny, potom je tam ještě svátek, takže vlastně od středy do neděle se dá někam vyrazit.
3: Přesně, nebo kdykoliv jindy. Určitě každý něco plánuje, tak teď můžete ušetřit. A já jsem byl teď v Luhačovicích, ty jo, byl jsi tam?
2: Byl jsem tam kdysi dávno a to jsou lázně, že jo?
3: No a hrozně hezký městečko a kousek je velká přehrada, turistický stezky. Tak tady máte i tip, můžete vyzkoušet. Hned u té přehrady je když tak hotel, jmenuje se Adamantino, tam jsem právě bydlel a bylo to super.
2: Tak děkujeme moc, posluchači, využijte velkou slevovou akci na ty nejoblíbenější pobyty na Slevomatu.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Vynech lepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
7: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sabrina Carpenter, Espresso v éteru Hit Rádia, a až vy si zítra ráno dáte svoje espresso, tak nezapomeňte poslouchat.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Poslouchat a hlavně být ready, protože pokud už máte registraci na hitradio.cz, tak v 7.10 zazní v našem éteru tohle. To znamená, že Míša s Jasmin zvoní a vy musíte vyběhnout ven. Ze dveří, vykouknout z okna, prostě najít naši hlídku. Pokud bude právě před vašimi dveřmi, tak vám dá peníze. Zítra konkrétně 7000 korun. Pokud to chcete zažít, registrujte se na hitradio.cz. A hlavně, nezapomeňte na jednu věc. Zítra 7000, jo? Pak možná zase třeba 5, ale hlavně už v pátek velké finále a to znamená, že Michal s Jasmin jednomu z vás přivezou 50 tisíc korun. Tak jestli s tou registrací ještě otálíte, tak už neotálejte. Jasný, ne? No a zítra držím pěsti přesně v 7.10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: jejich nádech posloucháte Hit Radio. Dámy a pánové, pozor, pozor, pozor. Chytré telefony a tablety obsahují 3x víc bakterií než záchodový prkínko. Fuj, ano. Takže po telefonování si ideálně umýte ruce, jo? Po telefonování s lidmi, co hodně nemáte rádi, si pak ideálně svěcenou vodou propláchněte uši, to by mohlo pomoct. Za chvilku 6 hodin, já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek neděle, prosím vás, jo? Vyloženě, zkuste si to užít. Ideálně s těmi našimi hity, že jo? Za chvíli už třeba Walk the Moon, taky Fugees nebo Imagine Dragons. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.

0: Život je boj. Pomáhame vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Část českých domácností čeká výrazné zdražení tepla. Týká se hlavně těch, které zásobují teplárny využívající zemní plyn. Kvůli jeho rostoucí ceně může teplo od příštího roku zdražit až o třetinu. Běžná domácnost by tak mohla zaplatit o více než 8 000 korun ročně navíc, píší to Novinky.cz. Zásobníky plynu v Česku jsou aktuálně naplny ze 74%. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka je nutné nakupovat zásoby plynu kvůli aktuálním cenám na trhu s rozvahou. Nedostatek plynu na zimu ale podle něj nehrozí. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zahynul český občan, další tři Češi se pohřešují. Plavidlo se čtyřmi turisty našli záchranáři v sobotu u ostrova Averøya. Posádka na něm ale nebyla. Podle českého ministerstva zahraničí norská policie nepředpokládá, že by pohřešovaní přežili. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme větrno a chladněji. Ráno polojasno, během dne přibude oblačnosti a hlavně na severovýchodě také přeháněk. Teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů, na jižní Moravě až na 18. A foukat bude jen čerstvý severozápadní vítr.
4: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz
2: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si na...

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den?
8: Tak si udělejte Alegria den.
9: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
10: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
10: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: nabídneme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Izolvest.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Izolvest.
5: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
3: Izolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Izolvest.
5: Tak zavolejte ještě dnes.
4: Izol.vest.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

0: blbosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Hitradio FM+. Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
1: Máte snad něco lepšího?
0: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
1: Jo.
0: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
1: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
0: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
1: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.

0: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
0: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
0: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň.
0: Porsche-plzeň.cz.
3: Vynej chlepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
0: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Renault.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Auto Hornát, Plzeň Bolevec.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Porsche Plzeň.
4: Dobrý den.
3: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
3: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
3: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
5: Porsche Plzeň.
4: Porsche-Plzeň.cz.
6: Thank you.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Porsche Plzeň.
4: Dobrý den.
3: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
3: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
3: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
4: Porsche-Plzeň.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Rádio FM+.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez